0: tíse níosstar ní mátá ceiste cinnte seo agus tá seach maghan ar a réiseigh na ceistena go gaiid bí tí damsa nach mícht na daimseoirí éanaid mar deara is ar chóil an deiris bhí tas a ceinte ar báil fín máúr de mích galíireach go réir éirí a mích chóil an deiris mích sibse damsa ar chóil an deiris
1: a óbhíd
0: ar chóil an deiris ní ar chóil an deiris níos tá gista
1: ar chóil an deiris
0: sé an tisal tóra tisal tóra
1: sé Er gólin, það sé að hókdís, vindist þess að lúðrúka að svöldist nöðs í dalabæja.
0: Sæ.
1: Hann rinki hérna bæja, maður ginnig sé glór.
0: Sæ, sæ.
1: Ach, ginnig hann...
0: Kum nokkrum djó einu og njönd ég glast er að kursís að hugsa að hóla meir tepe að ég kynnti meir að kaffi inn breakdown, maður gera, svo það en breakdown að hókdís er að damsir er að gól, er gól, er gól, er gól, er gól, er gól, er gól, er gól, er gól, er gól, Ú agus ó rún chín agus
1: náttjána
0: Sárin fannach þess sinnin is An teachtin sér kæti An teachtin sér kæti Ví múið til lefna litra Chóhannig kjóðir í að ná búíl Þess að teach múið að hæðin indriván Agus nýrám að nýttjátt nú Rúð horfins kominik Ach, skumna, ta Sein rúð djörnach flemúið Þegar bíðu ár laur múið fyrir Þa múið gæl kríach Þa múið lesa klár Le kjól og vinn ekki Þa múið gæl kríach Agus nýrám hlaka Egenin agin Þa múið hafa lesin Tá muid a gaile chuir críoach dúirtmuid, nó tá muid chun maidir a má tá chun a da chanúid. Tá som plalén seo aige, agus tá som muid leis sin, dois achan maghain, agus tá se spéisiúil agus tráhúil beidir. Tá muid a gaile tosaí a máach a niv le rudu chínt, idir se. Tá muid a gaile tosaí a máach a niv, nó gaile tosaí a máach a niv, tá se sin Má bhín cean le míart a gúnil tan cean sin míart ro sin nachfuil.
2: Tá tosaí ige níl.
0: Cadé sin ríist?
2: Tá
0: muid i gcoil tosaí. Tá muid i gcoil tosaí. Tá muid i gcoil tosaí mac. Achas rud é seo, is tá nuga flé muid é nora amuigh cinn nach rá. Flé. Gúil, agus tá sé mar a dúr tusan ma chafadar le mochíbni hos a bhí chúig. Tá sé gilgúri am, gilgúri maha, gilgúri gún sco, mar dara. Ach bhaan an fautáirid seo bheith, acu. Nú inna gud gailge tá muidir gail le gail is éir chola meddina chíns tá muidir tá muidir gail sí sí san is en áit tá muidir gail is sí sí san is nú tá muidir chun sí sí san is Wyl tad yn yr oed hyn ffi, o'ch yw hwnna'ch da'n ni'n
1: siarad? Wel, mae'n dweud leis yn gdiach, ys dweud yn gymar ymsag yn mwyrg, wyl ymwyd chyn yn clor a hwt chyn gdiach, le gyw. Hwnt gymwyr yn ach se.
3: Ni er o'ch siarad yn ceit yn isor.
1: Agus mae'n le gwael a tosi y mach. Cynnu hef tosi y mach.
0: Se, pan y mach dar nhw i wel ffrem wedi'n mach.
1: Tani y tosu, nhw mae'r adeir yn hen y tosu nhw.
3: Wel, cedd fi y tosu ar dŵs y dîr hwnnw?
1: Wel, tosu.
0: O, se, cael gwaith na'r fi'n sy'n nhw'ch dawt yw'r eich ddech yn eich. Se. Tam wedi cael y tosu ar dŵs ar dîr hwnnw. Se. Wel, se,
3: sy'n cedd o'n eich.
0: Wel, lawr, mwys le ffer hir hwnnw y dasach fi sy'n.
2: Y dŵs o be?
3: Wel, cyrra gos yn eisiau gwa mechdyn i chi'n tenni leif na nwyach da gasl agos yn sy'n ta mwynt i chi chwn leis yn nwyach da leif na nia agos dyrach o dyna o se fach nwyach da atw nwyach nasiwn ta leit agos fach mwyn i gwa tesir y nwyach da atw agos dyrach o dyna y nwyach da atw yn eis y tesi ar dŵs y dyr chwn leil
0: se
1: y tesi ar dŵs
0: Tach, da dan o'n ni...
3: O'n sy'n cert nhw mi cert?
2: Stoi
0: gyr. Dwi'n gwrs eisiau'n cael cyliwr. Ta eisiau cael cyliwr, ach o fawna ar dŵs, mae ta tu tasi eich ddech o tasi eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
2: eich eich eich eich eich eich
0: Nog dátjúl, sé.
3: Og sé, sé, en pýnti tá leið dýn ykkur gul trí nújag dátjúl an.
0: Sé.
3: Agus gul trú tassi
0: í tíð hannig. Ó, sé, agus bæmur ég tassi ríst í gyrí, agus a tassi ríst í gönna mara, agus marr sinn gönna
3: samar. Og sé, láile hessu fí gyrí beidir.
0: Sé.
3: Agus lá gönna mara, í nýra sjó, tassi er dús
0: í tíð
3: hannig.
0: Ach, tass sé.
1: Hvað er ég með gerð tossá mýt leið tíð hannig?
3: Vel, tass ég þetta tíð hannig. Tess á múinn sjá tíð hannig þetta gæst.
0: Ach, sín sést þetta að segja, sem við múl gáli.
3: Sé, við með hjápa, við með gargóndl um hinn, lakinn, sem er að, kella hér þess þín er dúsur á, maður svo tessu tónt.
0: Og gudí, gudí.
3: Ach, hann sinni ég eist dórstunni kynnt nýja, beidin að hún tjekka sínplýsinn, beidin gúl tjekk kært. Kessi það með hinn okkur, nýsjó, gúl tjekk kært með mikið.
0: Sé.
1: Fag fyrir ónulega.
2: Trúið mig. Ach,

0: ach nis mór den vitamín hógint. Well, luig sé gur chosinte den slaidán komónta, mar Luis Hinson, agus húin is féin tí, lás fag sjálóide him, mar tá sé le fáil sérgulóra sérlinni óli þessu kimmikinn þigastu. Agus, well, tíkirtu mar dúis gref kosintón, ach dimmik mó vinínes, nú eða fyrir bara grúig, agus gú eða kjálnstn slæðan bevæsta þá eða ríl. Agus með fós á hógint, agus að tókinn kurð vago. Well, nýr vakas á hinlis, agus ní vó hím nýs massa en ímis. Well, er a hún sem að sille is kóra að að vál, gavill a lán dagt úti nú sannóla hefur hjarta mara, den marúl agus bygnaðar kynnti gav gosnýn, nú gav gosken, nú gav melín sé er að líð, an vitamín sin, gav melín sé agus gav gosken sé eilsi ég súla, dala marðir fá eilsi skavóg, agus eilsi patóge, agus eilsi gille. Agus fyrir vann leið dýrni íle lef lína núas, Tá fianas é can feite ag doctor í St. Olaf's and Albert Einstein College of Medicine in New Avroch. Go gushkin sé ailse cervaxax nú cervical ailse i Manaiv. Agus ní cartbeidir a verro bogásach fwi.
1: Tá sé le fáile do rí na fwile rásti?
0: Ó, tá sé, tá galor le fáile do rí agus o rásti agus marxin dogus gandóta gyo tú sa fotikir iach díl tú gudair n sinas fagus a beidir kiadir agus chosnín sé a hárgiu mar tá sa bin hénig gamin galor den vitamín sio a úsáde bin chun gnahi kemike chéle sans teirlin agus gudukter as agéad a skarbach o mahir. Nis Vitamin eller gör tigger gör massor trå även hårt I like nu elixir ba vitamin E. Jag ska dein på vågna grövse homa. Mar dia fallishin spinach and spinach to shin a hogan poppies in the cartoon television. Agus hos hof had the len the weave got a leis leis a bad and tanish for one. Ach kebefishin ta fiana jong godar loch shirigli Féloga, sérigglíðis na féloga, wasting na féloga, non muscles, in the ímis. Agus leidíach nach féidir leif Frankrík vinnuna, kyrig meg ás, klánúum par á hjál. Agus fresin dálnus gæl sérigglíðina magarlíð a Frankrík fyrna marvæn sé þeir. Tá fjana sé fresin án, gurgus nín sé fíacháin nú tissues lókulegháir þess a korpa í að dálat, það var oxygeni. Agus gudain, kyrin targjóri í ári heimi, an vitamín E sann ím hann eitthoskar gyrú það var tún hér oxygen en eir. Nýs is kallíkti mahi að sinna fað illiðar nú agus hachnýginn sér marði að fá elixir den vitamín E marði keppach trá. Ach hann hann sann að sille berga vil sjálele en ári hætta vitamín C í mar hort í líki nú elixir rýst. Agus dreir dættar sjút ekinn tök sannolí kriðisinn sann státt einsi ný har lík Ein, tæm, krí, krónach, þá sem gott krónri, ný har líkstjens, það státt einn til ég að beða nefnir, negus rilli, nógur tás nýjach í gehe ráin vajn og flúr vingjál í túsin kétsjó. Agus sagrán krenachtan, mara har lín, as a gætar um plúr, tá einað er doktorin gerim, njerim, hvítjerim, agus tá annachuid vitamín E inn til sinn. Ach tá en gerim, mara en lesen mlesk, sésin en hosk núm brann, tókan lán og blúr mingjál, mann það sé gott. Agus þar sinn dreir na sænóla hér sjó, hvig leidu súndisug agus anna vúr en vitamín E að vík sé víi og það sé ekki gehen ráin vajn. Agus bíkku vil vitamín E en bæni glasri agus yfiki nú í en nýlóri dreir na sænóla júd. Nýs sé tverim dæktur sjúd fresin gogoskun an varíkt vitamín E það sem gerum krenachtan Ní vajn tæmana krí, den ég tala út, kom sér sinna tæmana krórri, ach sa veid gar gaja hann falínu nárast í fóla, sér sinna artéri agus fehe, a nartu, kuskin sér strókana agus fjú borrehe nú verkos veins agus na dæran sin, sér sinna pæls, agus ta hele sænóla hefðan duðim gar kosinti vitamín E fjú vajn en eig galar davanaka, sér sinna kidney ailments, agus Fresin galar dúk sér að hefði hérna fást í óga sér náð fæður og fæmavind þessan sæl nún blónag nún fætt. Það var aspa vitamín E, ach, leistur ég það nú að lúið tóktur en vitamín E dóið. Well, sin mar wilne ragum brondani donach achemiru er begann at halletigum fi.
2: Vitamin E hein tjekk han, ta sig le folgen adore deres to?
0: Ta sig le folgen adore, agus ga forlehen en glasri, agus frischen i meine, agus odi marschen acht. Anna chyddo fad in som germsjo at ha sig skil knechten, agus ta sig sjo er fall, nisje sjuppi I bygar he, agus nidje råga er nirak tverre meg speder, tverre meg kjæske pingen er lafunt og no marschen. Agus ni miste e vaske leis an rán dintre blog rán e vaske le plúr rán chob mal e brán agus roedd gennych fyw gennych mar wals lóint agus rile
2: Roedd an hym ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd ywyd
0: Sine, agus dalens gael gandout karonri e dŵrt yn cawn karonach ach ta teimana criela o'n nos angeinig so di marsin o galar cri a nos angeinig so rile gymeda grawd ar o'n rymysin wel ni sain ôl I cri me gandout ach ni ddim achod o'r meddwl haletigom ach yn cawn son agus ta roedd eich yn dechaw mar digas tu er chnic ymwyr hen I gael e tamol mahig e bali nis o gahoed e o'n gogonuas a lawn dyn o'g dahad blian agus rile e ffal was da hemana cri agus nirev Nier oedd trawm na machen o'r homor na brwfol na bedd na roedd eich yn eich marsin o'r bedd gyda brwfol o'r ach ach o'n gyr oedd o'r ogl o'r ysna dahed I maen eis ag ys o'r ecelich di ecelig o'r agos iad yn ie cair ach ar na cricus roedd I marsin agos caig ar efo roedd eich yn eich siachas na roedd I dyrta dagna nos machen o'r wyr gyr chwys e agos ni hiad o'r cach awr ys eich yn rôn bons o roga hair yn rôn siwpa agus y lehedi yna byn narodi eisiau hwnta. Agus fesyn ydy gysdw, cyrta'r coed, dyn'r coed yw cemig ych er yn plwr fesyn ych yn ei ialw ni smo.
2: Dyn'r?
0: O, dyn'r, dyn'r. Nw, dyn'r I'r eich yma, yn beidio gwyl cosgle sy'n yn eich.
2: Nis ydw adol ta machar y vitamin eisiau I'r eich yma, wyl?
0: Wel, ta, vitamin I'r olus, ha se bygnach coi islam hyn, neu gydig ffeithdon o marsyn y ffwyrach y machar. Agus ffwyrach yn sy'n cwyrach yn mach yn sy'n o lan roedd I ffwy I gynnar y ffyr yn eich ar y diog ar efo lan dyn I er y hwyd agus tar roedd cyn y siwl gan ddod ffwy vitamin C lan y hwyd agus na ffwyl siach o'n fawr mar y fi se
2: A sy'n vitamin dernach ag y gwyhau sy'n mach eir be?
0: O ni he, ni he Ta lan vitamin L ag y gwyhau sy'n mach o'n ni
2: Wel F agus mar sy'n dod ddod
0: Ta vitamin K o'n agus vitamin gan ddod vitamin B12 se sy'n cawn cobalt agus roedd I mar sy'n ta cyrwai vitamin L o'n agus gwyd I mi ffein sy'n chorp I gach cawn dîf agus beid yn awfyl eidd ffaith ymach ffos ar yn awfyl gachrod ffaith ymach ffos fwy'n y vitamin I ta'r olus beid y gwyl ffos corch iawn awfyr ych ymach gyffol
3: Yn tolaf Sean o Cynedia yn son agus nor efo'n tol eich na heine a ffwyr deis eistacht leis agus ffawl yn fwyg yn olsgol na gadi Lan am eidr un agus tysach slaunte cola y dersiad agus eistawm leis os y fodola yn eich agus eich caint chola syflien 98 si
4: Be mi di caint ar colwr ist yn tachtyntio. Fi arra yn thrawn lian. Agus nadr y wyl yn aras yn y gwmynis, ach anna mohyd wyde. Mwyde mohyd Christ. Elizabeth mohyd nefon balte. Chwydym yn trwrsyn ymchosynt nawdd am y lapon. Yn cros a cesach Christ a dyrmi agos a trom lŷ agos a ni ele a ta a dyrnaf dihwyn nŵ siarw ddegyn marsyn I son yn gwrw gwslamu agos eisyn ar o ma fe trom lŷ ta cwtiantart agos ni'r weldyt yn son Wel, bu'n tair I hyl eisiau yn am dywyn yn y golo agos Byddwn ddyni wsoed as y taidi hynny yn ymwch mach, cadw fi gletri tyw mach. Derthyr gybannach roi roedd y fe taidi wedi ôl ŵr. Cwr y bos e sy'n. Agos y stôl ymnach ma hefyd e taidi wedi cercach edrydd. Ach, ni ma hefyd cwydus na taidi e sy'n. Agos fi bert arym o bos wedi wain. Derthyr ach gyhoed hyn. Agus hit a chola gwynico. Agus fi'n parele a ffaelir. Agus ni ffadon ag a fecha se peilacan I tahta nir a sefiol. Agus fi'n peilacan get to leg. Agus a shul, agus a snarkan lish. Agus will buchalan egen lish. Agus a vilakehe. Agus shulish any muchalan. Agus vin buchalan.

Gomenni Dérib, ta se an chúna mé déag gon bhán léig agus sé túgéisiocht le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá se in na Hespach agus in na Bhrochal agus súlam gúil sibe i baint sása es agus sibe lig i baint ceartas an emsir heisio. Be me hín agus Afrik le bainiof gomeis an hín fwy na Veslán agus míle fáil sa rúba a gul dengwilin inja ngari Fítar William thar mar gaib na hefra chuigs na bailí na snáda hocht a hín a hocht sé sé cúga cúg dó dó an ifir wat Sepetain, nod a hocht a seacht, nod a trí dó, cúg a cúg, cúg a cúg, agus fersin bishop an anrug at teachtaracht dí teig sa hiola sechain, chug a cúg a hían, a cúg a trí, agus seola rífasht an chlad, arna dí ag RTÍ.ie. Sina na bealínis le gala dengwil am hain, agus le African jama dima, be mudlib gomeis an hían a chlag anjof. Casa mwyd gwn chied i ar yn ywfyn sy'n chied o'r on er y glor, gyfe yn y casa o'r mwyn i, agos ben, y fi digeis sacht lein yn cio chwilwgwnwch bale ar y brydgi agos gwn chlon er ffad. Dyr si ar ym yn sieipel i'n y casa, siada jambeg o Florida.

0: Agus bheith tá sí lána go beidir slaú ó a híomh leh deise an spot a dohann se bar chocaí ag chu se an na fáinine ar chó scór agus nícha second gláán fós a nnimmar teinteo sa gé go chufa cena seo se na héan agus an ceseo. Hála go an ce se an Sastan í sin bulte agus bulte ag míolala mé an Harann Sastan tá na fáinine ar chó scór agus sin tilte go mag fud an bhecha sa dá chuid go chéad lei seo mar sin 6ú second fós a nnimmar tein. Agus ní mente ar a chuil an dúil a mé amháin eile sé America. Bhil sa tóir beidir scór bháin eile chur chun cín, bheith bhil chun cín. Sa le mé bon an ein héis tíoch an úmed. Ó dúil, a bhean nú maithadú, lá na parcet. Tu chas a fad a chepin agus an cáin sin búid sa díos na tan réitir seach as éimidir. Ní féidir réitir an cáin sin a rútal. Tain fer verical le na hána seach as brehead. Agus Shenton seo ag beidir mér ag London. Criatú na scór bháin eile rúbh le hamat. Jamie o Morocco o Chanquín. Bind am a chayn síma cúm. Tá carach a second fóc éir a glug. Fóta crochar Redmond. Crochar Redmond a hívla vi deisio cúrin se cáin har clugan. Fer verical steach a lava. Fer London agus sinna fern dahat slat Rúco Moran. Rúco Moran o Chanquín. Tíach a second fóc éir a glug. Bheith hynny tíach a tí caite inis. Agus tá sef na diwrnod ag London tíach ag nina carach a cúig. Tá siad ar chó scór hi yn y chwyg le 9 a 8. Ysdech a dod i'n lawn pasach eisiau pwcu sŵs eid o'r iwrt yn tamsyn Alfie McNulty. Ys eich titan bergach a teilis yn lof o chylesh liwyd. Y mach a ffadr Sean McGrady. Sean McGrady tŵr sef yn y posti. Ys eich sing Haran Sasna. O! Ys eich sibi sas o gŵl! O, diach o reit o'ch gwchwl bod y ferco. Chep sio gawr sio gael Haran Sasna. Fi mae'r rôl i'n nachro'n meich yn tahi ege. Angos o'r fysio sio'n dochri bedr o'ch gwchwl bod y marsyn. Diach o'ch gwchwl bod Agus bhfuil titan se sí sé a thugad de. Ní mar se nábéidir dhéicáil níor se cinnta chuir sí ghil. Bhí sé cinnta chuir sí ghil thar an Sasnán agus leis an obair ar fad a bhí dunta ag Mericá. Tu go siad isteach a dúd na siomí feistis faoi ordan í chísog agus bhí sé trí fínta le fána mar tan cúil sin éimi isteach níor seans na rása ag leis an chéad chúil. A bhí cheic bach an dorna cúil stopi aige agus na cheisteach rud árin momentum iwaikil Chiap a gybych medica fech yn ysdech a rhywch ysdech a drwy'n ysdech a drwy'n ysdech a drwy'n London time ysdech gysg gwybwy mae'r tos yn chwn cyn ni eithaf rof ysdech gros a tiltach gwb ach sydd a toch yn cyn ag lehama do a cwyg i London medica yn nad a hocht lehama sysdain yn glyffa lehama yn sios yn ahyr
1: Sia a chorach tobwys dim o'r yn chyngor chwl bair agos Brenn o'r ysgol yn hyn a chwtio sos o lafach ar y bydde i erach dyn i hofald. Bech o'r tŵr o'i cwys o clyffyn nach ra ffer a yn llechtig efo gymwyrt y na parcio. Yn sy'n
0: Sé sinna go dtíach bheh sé gimar le na parca go hondúil is na coolí an club agus sé mar cóí as cumann Sean Tracy's in sin San Francisco chuir tú glúna bhí Caraso agus ní sé sin an imirt agus tá sé an hart an sin leis na Mighty Crusher agus sé an chéchla fe idir na postí dimmers Brian Bowler na trúna de hína agus le bheith fearrtrú de hína hábhair sé cicéad de mar sin imirt de hína ní bheistú an seo nio a ha cinnte aspatahiach stóis cumann cinnte tahiad cahatú íirecht ina na chaiste chorodh bhí sé Sile le Jordan Pickford a raid to Cliffy sin America na du cap gwtsi gol Harren Sasna cato da lawa chr sus na air ni yorna se sin agus bwtsi chwtsi stach gwtsi na hangri agus bwtsi ertu wai cael tobwys de cart bi chwlwyr dynta gwbli hirt you know, we should hear the cad gone the end score 40 for two rogue well Jack Croft Jacob and Jane Hush the night the shot to hear the cad Aspatahi agus you know Marlow might be to the Matahi a Gimmerts and Tamar Fad to the Gimmerts bit you know sporting new soccer nice mini key base about nice new clachtad ach the sporting show in Imrori Verica Gimmerts a lady Pelvera Connor agus a lady Martian base for the hunt and the love so San Vinic so you know Aspatahi a here could go there as in ach and Todd Derrick London up Betty Mac Brian Bower Rwyd cyn derf a gynnas y dawr le ac fe cymryd ni'n siarad hart na tal mae'n iawn cwl ac cyn sy'n dîrach rwyd yn bonon you know fi'n rhaid yn ddechrau ac na rhaid yn rhaid fi'n fair as London fi'n nôl am achos London y twyt yma ac ysio mae greidig mae'n rhaid o'r gwrchaf fwy yn y posti mae fi'n second ffoc i'r glwg ac mae hyn sy'n siens yw'r tŷ yw'n dŵr o'r cyn tas
1: cyn tas wyl môr yn tylchor i'r tas ar ydy hos y jynio mes dwi
0: Well, tosh I take a hold on him right away because if he gimmer to taff, if he shall one stone is he turns the hina, if he must lost the scoff of the TG Carrick, he responded to Cliffy. Tosh I take, should tear a free Tongri Shan Lloyd in Marshan, bait in the Hulshach at when Jimmy Vacantle looked banished at the Kiri Solar and Cliffish at Tussi, if he should the kind said, you know, and you won't ish give a test to look the electro light token should dead, Bishit and a test to fully Kiri, it's at the Macher Bark and Shotununa, Bishit the Girbait. An the inch and a half and Tosha Harvate, a hell, has an amshi, we meet Cliffy Creever, is das and test of Antwai Kilabarker Roque, Achmajama Tongishan, Chamahan, Acha Beshate, Agus Lacuna Day, Best Blanks and Yimert, Cliffy Yakanish, Shincher, Trunun Chama.
1: Oh, Lacuna Day. Well, the Quakish Kinish, Agus Tukumidresh, Abani Baglish Dorale.

0: Pedigur fisrocht, nú finsrucht, nú díbert is bragad san dynach an bóhir. Ach na le hain sef ein grúi, is dalí dúltú gan nún tæstil. Agus nach deas fylu wail an ie, leis gaelta íntacha, hilis kálgut, agus mæsart, as da visnach. Di chéad fáilte ag agrán eilis a trása an a bhuala muid a tæstil a dáun a gudach da sáskrifin ar ína gaelge a dá kúnta ságan ar a gud fánlicht a hain. Tag a ljórdar skrifadar as klóle a fáda. Nú tar sef ag lás a sean kló gaelach, kló nach bhuala ar a delinis ach ag seanúri agus skolari. Ní hea cuín in djóri tas na sihir sa ach fisracht, glindar agus cumas skéalicht a anúdar. Sa glár sa, bheam muid a trácht a rógar as agart ach am cuid gan a hóran seanúis as umrátí dag a bhulagan. Ach ar dús, an cean rodú eril sich tæstil na nógeilg ar fad. Sawa, taig o cínán, fara skrif kúntas kóimsur ar hehen na nýrli nú taras na dísach nultach mar a hugtar ar frasin ag tús na seachta vísi deig. Bawen taras ag eo nyeil, rori o dúnil, kúchanacht ma gaíd agus a gúlodar, chun na rove sem lín míle seichéad agus a seacht. Fíðar a súl a kaur agus tachéacht aal o rín na Spáni agus an bápa lén a gud tælti agus a gud kúchti aal a reis o orsi hásana. Hélur taig á hællig hljénta na gínanach, stærihe agus skrífuhe. Sjanskar maður rúni nú maður hrannikjóri fóstíu taig án tarrasa. Pebríja is síhar úhul einn kúntas a hrursæle héle. Sjó agan gunn héduði ríaf, tverisgjórikt án láhir, en gælginna linni er hjánganna korunni bóhrum húsi agus bóhabustí í stærna héran le húkjæð blíin. Æstir eftir Olivián gunn Evris, og á mjölan er kjánhúna héran, nún hann frænkir bórlingi, Særi góðstí kapalchan að lúvæna sem melig, en sinn sístri ætrúrna frænki hann að helvísa, hær varnis húnga hann tórtjókn að nálp, sístri dina dálgul að rættó, gór rauðar hann róf fyrir jæri og séð bókt brúið til baskvi. Sjáhast sína láfa án bápa og njært plámás, is bög kúnda súnta sig míli til fyrirðar hann sinn. Agus hann sinn, skúbun bás leska tibun, agus nachrán jár, gó ljórgan að kennari inna mæsk an verst írla eitir að nóchas ar fæð bunnihe. Tarín teagrán ljárga chúnta sí chíon an kurar fáil, in a mesk an ljagan an ngailgan na linisha ag an garniel Tomás Ófígus Park de Bára, agus an kianna stjarni le hestruch an bérla ljagan maastrúr skolohra dá hengach ag an doktor nolag o murile. Dier am ag an nolag ar dús, kér vint aig o cín an sa?
1: Oltoch dosoch, le fyrne nílan ar sin ólis agan muriál ar hén astruch leor, skrif se fwy gwyn i ele, ach nir hwg se ein ledge mor an fwy na chúl ar hén. Ach, chlach mi se leis ar fai wad gomas condar manach ach fwyr ysamach le jarnas, wel, cwp blin o hen,